s tím začínali, tak několik let to byl takový festival, na který chodilo tak, já nevím, 15, 2000 lidí a nějak se to furt takhle v tomhletom motalo, což samozřejmě jako zase

Ideální dům pro rodinu s dětmi nebo rekreační víkendové bydlení pro milovníky jižních Čech.

zastávkách. Myslím si, že tam jsou i České Budějovice, nebudu lhát. Koukněte se na naše stránky. A no, a pak máme ještě něco připraveno na jaro, to je velmi velké a my nemůžeme.

že samozřejmě ta romantická představa, že třeba ten Klusák jako tak, jak třeba jsem měl Havel, že fakt jako režíroval ty, ty hry a ovlivňoval celé to divadlo, takže tak to jako zase úplně jako nefunguje. Že mě od, těch, od toho přenáší.

pak to přeměnili na Hrušinský. Takže to byl první Rudolf Hrušinský a od něho se odvíjí až do současné doby to divadelnictví u nás.

Právě vplouváme do obce Purkarec, kde se můžete výborně najíst, kouknout se do Voravského muzea, anebo se v letních měsících dobře vykoupat.

nich barevné domy, italské ulice a atmosféra malých Benátek. Člověk si jen těžko může vybrat malebnější kulisu pro začátek společného života. Další z nepřehlednutelných dominant Chioggia je Torre del Orologio,

To jsem velmi jako byl překvapený, že jsem to nevěděl o tobě. A to musí být vlastně jako velmi náročné, na druhou stranu strašně inspirativní. Jak to, jaký to je? Jak to člověka ovlivní tohle setkávání?

o něco větší ještě sklenici, než je tahle. Nalejte si do každé sklenice jeden vzorek, odložte ty lahve někam pryč a popíjejte ty vzorky proti sobě. To je nejlepší metoda.

běžný člověk. Třeba ty samci mívají až třeba 200 kilo. No. Co se týká toho pohledu, tak říká se, nebyl jsem s tou situací zatím konfrontovaný, ale že právě když takhle ten silverback

0: ty další jsou přání to celý změnit, než my dva starosto zemřem, bebem první.
1: Pozor, nemáme brýle.
2: Děkujeme, no jo.